Prematurně a zůstal už v roku 10 už morok na trávu. Morok na trávu, že? Nevím, jak existuje, ale lokál. Je dobré, ale morok se nevím, jak se tahám morok se. A ono je fér, tak je fakt, tak je tahám morok se, ale tam nevím. A for example, pak moroka, aj haneka, ode druhé, aj tahanka, do druhé, aj tahám morok se, se rok nevím, jak una de las muchas de la para mucho cargo de después estar en el amor se mismo afectado y no alcanzó nada y después ya